Vítam vás, drahí moji rodáky. Várem do vás Lemko z Podkarpatia, kde žili moji sestry i bratia, Poľuťák Stefan z Odrechovy. Trmajte sa dobrý. Pozdravljam sluhače Remkivskog radija, no. Mislim, že trimajte.

No, a teď už se přenosíme do Prahy, do Domu národných menšin, kde se odbyla minulou sobotu, to znamená 3. žoutňa oktobra 2026 roku, stříča z nahody 15 roků díjania Združenia Rusin.cz, Rusinská iniciativa v České republice. Předávám mikrofon jeho členům, predsedovi Michalovi Sakmarovi, Jaroslavovi Mihaličovi i Petrovi Čulákovi, ktorý vám kus opovídať o samým združeniu i o spívackým ansambli Kantar, ktorý vzniknul jak jeho časť. Muzičné vstavky zapevnil jak raz tot ansambl Kantar,

I've been both for the chairom. Is to jo sen jest. Jeden mer. Ja, že má to tu knižečku, znaš. Ta možda, što mu dostala pár groši. Bo Mikołaj, što byl v Němče. Němča to dostaje. Górnička tu tež byla v Němča, tež dostaje peniaži. Dreň to mají vece. No. A ja, dobře, že mě obrvala, ale znam, kde tu ta knižečka se díva. Oj, Bože mi, Bože. A je to. No a jak to gadaš o tej... O ty Novický, jak ona, što ona povídala, že jaká to rodina, što?

0: No i doraslača. Vertam guvam, jak im običal. Zaran schisonče o hodini 6.59, zahid o hodini 18.44. Den nam się očividno korčit. Dolhý zaranišnjeho dňa to 10 hodini 45 minut. No a zaran den učitela, den edukacii, švato edukacii. Tak što ja už dnes z toho mišća hoću všetkom učiteljkam, učiteljam, predovšetkom učiteljkam, učiteljam limčijskoho jazyka, tým, jaké sa trudiat na naši nacionalni nevi, želati všetko što najlipše, duže šťastia, radosti z toj roboty, duže radosti i v tých z dite, z uspichy u tých dite. No i takoj štodennoj prosto počutia štodennoho, štodennoj povinnosti, že robite dašto vážne, dašto barštinné. No a nakonec každomu chybol učiteľovi toho treba želati, že by vaše pensii tak samo išli v horu, že by ste mali satisfakciu. Hocby i v tým, že keď robite poriadnu robotu, tak že by to ty pensii byli poriadne. Toho vám želám. No a my ideme za dobrou muzikom. Teprve proponuju dla vas Štefana Šteťa v takom vykonaniu s Hektorom.
1: Tu dlhšie roky vám želáme z náhodou vašeho krásneho jubileja, mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja.